troppo ciass. Kadar koll på gräbzagledan med srdce boli. Krsta venci sprevod godba, se to zlo hiti. Sin ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.